0: in Slovakia. Live.
1: Jem te smal a... Jem te smal a... Už sa blížime k dobrému výsledku. Jem te smal a...